Po podušeniu praského naleča Hanna Pazeltová svoju domiznu opuští a podá sa do Švýcarskeje. Tam dre hišče niekotre razy pod mienom Hanna Pazelt vústupi, na jej vúspiechky šmieše ve Česko-Slovakskej pak naviazač nemôžeše a vinuaše sa tuž bule architektúrie a tvoriacemu vúmivstvu. Nám pak vostanie Hanna Pazeltová znáta ako spieváka, kotraž muzikantov do húdženia prosy.

0: Crescendo. Hudžba, krótko a svodko.
1: A netko než sa klinčí spiel s Hanu Pazeltovi z leta 1968. Melódiu skomponoval je Jaroslav Vobruka a text je spera Antona

0: Gäste sac rjane mi hankami do dženznišeho ranja jednače po šestčeche. A to podame so s Mirčinom Venkam raz do staviznu čiščaku, kopiruaku a ličaku.
1: Vy. Vieda, viedomosť a vunamakanki.
2: Když ženca při kompjutoru dživáme, potom máme dokumenty a riadováky před sobou. Kajž na písanským blíže, za kotry však je desktop jenželský vúraz. A jún tež z kompjutora znajeme. Tute zapšieča pak nesu se případně budali. Nie, bychu vedoma una makanka 70 letach, kotraž dobieše ľuďom přístup k novému nastroji a dživozným voložič. Tuta metafora pisanského blída by so Xerox parku v Silikonie veľej uvýva. To by sledženský otriad závoda Xerox. Závod znajeme však skýre za čišťaky a kopírovaky a v 70 letach je tuta je otnožka tiež lézorové čišťaku namakava. Zopak so tam tiež uvíče kompjútoru celé zásadne sobu postajovaše, štož hač do dženznišo oblivuje, kak s nimi dživame, je ledma znate. Tak zabierachu so tam s tým, kak môžeš jacore ličaky ze sobu a s čišťakami zjazač. Při tým sú Ethernet Wheelie, kotrež je miestom štandard za kompjútorové syče. Šo jedne hač na LAN party, birove abo ličenským centrum je. Džeš kompjútory a nástroje přes káble dáte umenia, či za tým Ethernetová technika. Grafický povrch na kompjútoru se symbolemi, vokneškami a meniemi je tiež úsledk dživa Xerox parku. Zdobom písanské programy, kotrež pokazaja čižno při obdživanju textný dom tak, kajž přinže na koncu čišťaka, s pravými odstavkami, otreskami, nadpismami a veľkosťou písma. Kompjútorovú myšku tam dre unamakali nesú, ale zo převážne z nej kompjútor poslúžujeme a nic jenož z tastatúru, no tiež to sú tam upekli. Všetké tute ideje a ďalšie sú 1970 zážnym kompjútoru Xerox Alto zimali. Tundre nebie úspešné, za to pak žovo inspirácie. Bill Gates od Microsoft a Steve Jobs od Apple staj si miestru im grafický povrch direktne vodňa odladavoj a jún z Windows a Apple kompjútorami pozdišo jako štandard přesadživoj. Tak netrebame dženca jenož před kompjútorovým kódom sedač a kožde nadavk kompjútory napísač, ale môžeme za to napísané symbole klikač. Závod Xerox pak nie je z toho převele mil. Jenice lézorové čišťaky je tak práve zvyčný čvedžav.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
0: Smerčenom venkom. Što trebichu naši predovníci rekli, duž bychu dajky pšinožky ole svyšeli 6 hodin 14.

0: Andrea Spitankova, Sidom Bon Napo Sid Miche. Znanost četo runje našich bojščach zvyšili, jeli so nic, Vokličanska gmenska rada je so čera raz smičkecach skadžovala, a to tamniši gratuni vonjuje vobore Elsa Brandström. Tam je radžiček i a radžičelu navoda vobore Andreas Kruša vo džile voborniku informoval, a votem zomaja tukvilu 70 aktivnych čvonu. A s kotrimi temami je so gmenska rada hišče zabirala, to vie Matej Džisvok.
1: Na předkádzacym posiedzeniu sú již od leje o tym dyskutovali a nietko maja skončný rozsud. Podłożki za gminských radičelov maja sú ve přichodze digitálne svač. To je gminská rada z väčšinu vosu v obsamknula. K tomu gminský radičel dr. Beno Vauda.
2: Co mám prač, to je maja individuálne vosobinské meneno. Dokud som ja kronist, verský, so mám ja tie rade, když mám ja nešto analogne v rukách. To pa nieke nejo prezentne alebo reprezentatívne za celú gminskú radu. Ja si myslím, že doma šon tej lada, že my te analógne, že my to prečinžeme, když máme tu možnosť to digitálne činž, potom je to vieso tie rozumné.
1: A kak vopkáže ja s tematiku poprom v tamných komunách? K tomu navoda zahraniska zjazka pri kloštorskej vode Štefan Anders.
3: Mo mamo gmeny, kýž informujú ich gminských radičelú přes mielku, niekotre rzy, niekotre majú takú variantu z mielku a z paperu, to sú niekde gmeny Mančínce a Kroštice. Mo mamo tú gmenu Rajbice, kýž je šeskýre tradicionálne pobočú, a šo voľné papere má. Mo mamo tú gmenu Nibelčice, kýž majú jeden cloud za tie informácie a paralel tiež ešte mielku užije, a dženca sú sa vokleci tiež za ich buď rozhodili.
1: Dále je Vokličanská gmenská rada jednovostne nadavk za ponovenie drohy mies Nui Viesku a Rožantom šepodava. Miestnanosta Klemens Boldrak.
4: A zo so tu dále neprúkne, zo so šmamo veľa vesela na tutom púču, dokud šmamo mu tam tiež jara veľa vopkada, busovo vopkada tiež a mamo tam tiež závode. Sme si vrajili mu dobím, na kojže pa tam na tutom púču nešto činč. A tutom nadavk je netko jen závod krenul z Landsberga.
1: Dále je gmenská radičelka Antje Bobcina gmenskú radu o tom informovala, že nebude již od leje předsedka Spichovanského tovarstva Serbskej vyššej šule Micho Honik.
5: Ja som tom prostu stajva dla korošče, dokež chcem ja otedať, že Spichovanské tovarstvo, ona sa ja, nikto nové namakal a te bude, voľbu bude v júniu sa stač a som vesela, že bude a to ponže dále.
1: A Antje Bobcina s dobom namovia.
5: Musí přijemo, zobo to kus rozrostvo a s tým chcem ja poprom tým nedom tým starších všich jemo prosiť, zobo to kus přemyslič, dokež bez to spichovanca tovarstva to jace neponže, dokež hevak nemôže žádne šulere, žádne tykancovo bazáre, nič jace činč, to jenéž do, když jo, jené spichovanské tovarstvo. Hevak je to v šulách zakazané.
1: Nietko hotuja so ve Vokličanskej šuli najprv raz na dvorový svedžen, kýž bude potom zatežen a kýž je to runia jenož možné, dokýž maja také spichovanské tovarstvo na šuli, kýž projekt podpiruje.
0: O čarošim posedženu gmenskej rady Vokličce, kotrož miachu Dunkruč, Smičkecach, je Matej Džisvok rozpravil.

0: Was am do sedmich podamesoras do drežan do sakske stolice, do tamnišeho svetosvavnoho cvingora, tam zmeja konc dođenja minuce vulki hok a to kutno razu, Mateo.
1: A naši kolegoja MDR Sakske su na Instagrame z DJom Tinom Piontekom, alias Purple Disco Machine, porečeli. Štyri kočmun z Romania z vami v cvingoru hesuje, čuvič desac hosči? Pro koncert, to je dohromady 640 ľudí, ktorí sa tam potom přes konc týždňa merví. Tino Piontek preprošuje svoj publikum v tuflach šinč, však je to ve Drežanách, kajž taký domáce koncert za neho, hej, a nech sa experiment ve Drežanách rádi. V cvingoru k popovej hučbe rejovač, no hej, nádiomne tam šo čisto a pikobelo vostanie, to je si mistnosť, na kujž dopad zaslúživa a ja si myslu, v umiec tiež, zase nech šitko, dere poradí.
0: Tino Piontek je po všem svetše popuču, ale najradšo je Drežanach, svoje stolice, domizne a tak liole to potom mez druhým klinči, dež Purple Disco Machine zahraje.

0: Nikos Santos, serbskim rozhlasu, pjat krana, jednače po sedmiche. Odkonc dživjatnače sto postatych let, jako by so hučbna redakcija serbskeho rozhlasa dale, a bole vutvarjua, pytaše je tedyši navoda Beno Nekela stajne nuva mode spevne talente, kiž potom nuva serbske načasne spevy interpretovachu. Zato polada von husto de tež do susodne českeje. Jedna z tutych českých spěváků je Hanna Paseltová. A se Manhiduška ju nám netko blíže představí.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Ve 1960 letach slušeše Hanna Paseltová k najvůznamnějším vosam česko-slovakské popové hudžbné scény. V leče 1947 rodžena spěváka z Prahy steješe hižo jako šulárka na jevišču a na sebe s je čopvým vosom skečbný. Ona dživaše se znatými hučnými čelesami kajš orkestrom Gustava Broma abo Karela Vlacha. Je najznačíša narvaná štučka běše Černá růže.

Po podušeniu praskoho naleča Hanna Pazeltová svoju domiznu opuští a podá sa do Švýcarskeje. Tam dre hišče niekotre razy pod mienom Hanna Pazelt vústupí, na jej vúspiechky šmieše ve Československej pak naviazač nemôžeše a vinuaše sa tuž bule architektúrie a tvoriacemu vúmivstvu. Nám pak vostanie Hanna Pazeltová znáta ako spieváka, k

Nikoci so hižo dawno zmyslu noša dokal si lieca takle ve dolu abo tež lečnych prozninach vuleča. Aj na přepelnenu Majorku abo ceče so ze stysacimi turistami při připrioze Garda jezera oko otvočič. Kada by było raz ve bližším koncu pučovač poskytko šake jo vopravdže jac hač na dosť. Abo dalša alternativa se raz s čarom vulečeč za letne prozniny maja pola nímske železnice nové paušalové tiket za svojby hač to 5 v osobu može za 9 euro dživeča ze zdalo v obkadnimi čahami najšelakorišim k dovolim mestnam se do pučovač a zaso ročo potekim. To by bila tež taka možna alternativa. So doma džin dživjatnače jednače menšinu do napovosmiche a nedom pola dame raz do končine vokovo noslic. Što da so tam dajkeho nešvaného stava.

0: Při najkrásnějším slunčku je 7 hodin 23 do Voranje. Vítejte k nám. Zotočí, ja praju raz v Pazorkách, Technická univerzita Drježdane v Horní Vúžice, jacore džíry za tak menované Einsteinové teleskop do zemi, o tom však jsme hižo našim programe jackroč řečeli. Dalše tajke vodkrovanské točenie převeduje rúne netko, blízko Nowoslic. To vidíš při puču ze Sarnjan do Nowoslic na Lijom Buku, tam steja mašiny, kotrež netko hač do konca julija tam toča. Jeli šo, kajž na štrečku beži. Beno Šota je so znaležnost čuraz trochu blíže zabíral, beno čo dla traje tute točenje jeničky džere poprom tak doo.
1: Sprinja vezo, dokaž je džera znamenča 250 metrov vuboka. Zajšve, kotrež sú točili, sú byli 250 metrov, alebo tiež 258 metrov, tak praví mi novinská rečnica projekta. Tun leží zamovitosť TU Drežďane, je po takým tak zo TU točenia převedže za studiu, kotrež opisuje podzemské obstenošče. Tuta studia je trebná za požadanie vo Einsteinové teleskop klitu, však so viacero miestnosti o to požadaja. Nimo Úžice sú to Zordiniska a namiezna končina Nemska, Belgiska, Nižozemska. Do džiro, kotrež do hone Úžiske zemie toča, přindú potom vosebite senzore. Jeden deleka na dno v 250 metrach a jeden horeka. Tute meria potom, kak mirne deleka je, kak malo so tam po takým hýba. To je však trebné za taký teleskop. Na čož so zdobom nadžijeja je, zo je deleka v zemi suche a tverde. Granit bez vode by ideálne byl za točenia kilometry dlhých tunlov. Što so tam blízko Nowoslic netko stava, cedža zamoviči projekta tež všem zajmovanem rozkvášť. A to 1. júnia popodňu nedom tam při džire. Kožde je tam rade vítane, tak so mi prajli.
0: A jako už netko zajmuje, kak tam na tvarništu vupada mesernanami a Nowoslicami, tun však mu tež raz tak nimo ječ. Kiba za polada na našu internetovú stronu, tam však sú šitke fota znamenča nekotre, kýž sme za vás zhotovili a s dobom tam tež ešte viac zajmovostku k točeniam zoniče, po takým polade čo raz nimo.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: A ty švot mi ešte raz dobré ranie a spodobanie. Gmenská rada ve Voklecach je čara na rok za ponovenie drohy z nuje vieski do Ružanta přepodala. Dživa převozmie firma z Landsberga za 7,5 500 €. Gmena Ralbice Ružant má ešte vo druhým odrysku ponovenia drohy rozsudičky šúčenia 8,24 €. V letných prozinách má so droha potom vybiu jedno týdženia ponovič. A viac sa vo čarovším posiedženiu zoniče za hodinu. V Votrovie zasadžuje sa vobedlianska iniciatíva za zakovanie pačoniaceho hniezda. Odpovednú petíciu v internete je mieste miacač 310 ľudí podpísalo. Kajenš v okres Budešin na naprašovanie zdeli predleží za votrovské pačoniace hniezdo oficiálna tvarská dovolnosť. Prečivo dovolnosti pak je v okres miestem z napřečivenie dostal. Kajenš skrajno radno zárada dále rieka, môže v okres po prúvaniu z napřečivenia tvarskú dovolnosť cofnič. Tomu chce iniciatíva zadživač. Z petíciu žada se ona nimo škita, bačoniaco nezda tež viace škita přírody veuse. Vojerovská župa plánuje lieca tujšto zaradovaniu. Tak je so predsedstvo župy na zajšom posiedženiu gremia miestrujem se přijotami na 100. posmertnine Augusta Lapšticha Vojerovského v júliu zabieralo. Kajž je zdeli županka Gabriela Linakova, bie Lapštich, serbský pracovník, knihičišťar, redaktor a angažovaný miešťan. Ke jeho česti přijotuja prezentáciu a Bernd Pitkunings zaradovanie 10. júlia hučpne v obrubi. Dále plánuje Vojerovská župa lieca hišče kubvanskú jezbu do Delnie Vúžice, chce serbský evangelský cirkvinský džen ve spálach podpierač a ve názemie svojbne popolňo na horách převiesť. V Budestecach maja po pouliče za so poštu. Čara popolňu sú ju otevrili. Závod DHL stará sa vo filiálu, kotraž je v záradnickým centrum je gmene zamestnená. Miestnanosta Markus Michauk je spokojom, zo maja v gmene za so teku odnožku, čiž pristajní ľudí poradžuja a poslúžuja. S dobom je veselo veľsú vôľke, zo moža vobedlerio otnetka pakete za so v Budestecach otedač a otevzač. Od srede v občelitej so mody Kejelovace Josefa Hornigec a Klara Paškec na svetových mištostvách v Kejelovaniu v rakúskym mieste Švác. Amtirovaca svetová mištoka Hornigec a kolegina Paškec vúbečujetej so v staromne klase UCIA 20 a prísúšatej v obie rakečanskému kejelovanskému dôrstvu. Na letuších svetových mištostvách v Kejelovaniu v občeli sa nieže 600 aktívnych športovcov a športovčov z dohromady 19 krajú. A to vane bychu, naše povestček iš namakáče dále na našej internetovej strane rune takéž v našej dávodnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Slunčné vedro v Budešine pri 14 stopňach aktuálne. Hej, jasné nebio, tak najprv raz vostane, hač doši ponia, potom so tiež nekotre mročele tu a tam pokazaja, ale dženca zmejeme dosť prečelne slunčne džen, mimo sucho vostač a žive slibrot zaleze dženca vybiju dňa pohonie v Užice na maximálne 24 stopňu.
2: Ale, ale, ničo ne, dojš dobro jezbo, přejemoj.
0: Srbský rozvoz.

No to zmiete je modigelovace Josefa Hornigec a Klara Baškec na svetoch mistrovstvach gelovanju v rakouskem mieste Švác. Krásne panorama Alpo před sobou, Švác však leží do tom krásnym dole, dys se popoču z Kufsteina, dále hač do Innsbrucka. A ja dalšu zvesela zu bojšť od Ralbičanského vúčara Kšeščana Zárodníka sme dostali Šula Rafael Čornak a Šulaka Gloria Korchec. Staje so z úspěchom včera na krajnym finálu předmeče hospodárstvo, technika, domjacnosť. V Lipsku v obdělivoj Gloria Korchec wurde bis sie samo prinimist no za Ralbičansku vyšu šulu. No ladajče. Wutrobnu, gratulatio. Vosom po na povosmiche.

Na, da sind wir ja zwei domowinske skupine Panšice Kuku. Krasne Wetter, das ist mehr Jensa, wo ich Goleswanske Wulit dowoklec. Oni setka so na popetschich, při kukuskim pomniku a šice druze, přijedu potom sedna čarđinach direktne dowoklec ke kapauce, džiš ich potom Dr. Benno Wauda poveđe, nauručivši so do Panšic, setka so potom skupinario k sromadnemu grillovanju na dobuđe. Tež krásne večer za ešte. Jutce proša kamencu do ľadarnie Sviatej Moniky, tam zmeja džen v otvorených dúri. Smečkecach zmeja jutce meje metanie, a to vod popodňa cioch. Na večer pečiš, pádne potom meja. Na žolu Srbsko ľudo ansamblasče sobotu večer přeprošení, tam zaklinča melodia operetu. A to ze Srbskej komorny Filharmoniu za počátk večer na povosmich. A bajové noci, te budú netko přes sviatky ve Botách, ve Borkovách, pštajne od večera dživečich, sobotu, nedelu a pondelu, a to při Bismarckovej věži, tam, kde je tu ta krásna kulisa. A to runia sviatky sveča, kažko je leto, tež leca peskecach, od piatka do večora, hač do pondele po takým zdžensnišim piatkom. A to zmeja dvaj koparske turniraj nedelu připodno jednačich, turnier dorostových koparskih cilku starobne klasy Modžine E a pondelu potom tradicionelne koparske turnier muži. To započne so připodnju jeni.

0: Markonek a skupina Vusmuš. A netko nešto za fenu techniki, abo dajki ich koci cežaš nešto pšina vuknič, kaž ja, s mirčinom venkom poladame raz do staviznu nastroju, kaž stajto čiščak a ličak.
1: Věda, vědomosť a vunamakanki.
2: Když ženca při kompjutoru dživáme, potom máme dokumenty a riadováky před sobou. Kajž na písanským blíže, za kotre však je desktop jenželský vúraz. A jún tež z kompjutora znajeme. Tute zapšieča pak nesu se případně budali. Nie, bychu vědoma vúna makanka 70 letach, kotraž dobeše ľuďom přístup k novému nastroji a dživozným voložič. Tuta metafora pisanského blída by so Xerox parku v Silikonie veľej uvíva. To by sledženský otriad závoda Xerox. Závod znajeme však skýre za čišťaky a kopírovaky a v 70 letach je tuta je otnožka tež lézorové čišťaku namakava. Zopak so tam tež uvíče kompjútoru celé zásadne sobu postajovaše, štož hač do džensnišo oblivuje, kak s nimi dživáme, je ledma znate. Tak zabierachu so tam s tým, kak môžeš jacore ličaky ze sobu a s čišťakami zjazač. Při tým sú Ethernet wheely, kotrež je miestem štandard za kompjútorové syče. Šojedne hač na LAN party, birove abo ličenským centrum je. Džež kompjútory a nástroje přes káble dáte umenia, či za tým Ethernetová technika. Grafický povrch na kompjútoru se symbolemi, okneškami a meniemi je tež úsledk dživa Xerox parku. Zdobom písanské programy, kotrež pokazaja čižno při obdživanju textny dom tak, kajž přinže na koncu čišťaka, s pravými odstavkami, otreskami, nadpismami a veľkosťu písma. Kompjútorovú myšku tam dre unamakali nesú, ale zo převážne z nej kompjútor poslúžujeme a nic jenož z tastatúru, no tež to sú tam upekli. Všetké tute ideje a ďalšie sú 1970 zážnym kompjútoru Xerox Alto zimali. Tundre nebie úspešne, za to pak žovo inspirácie. Bill Gates od Microsoft a Steve Jobs od Apple staj si miestrujem grafický povrch direktne vodnia vodladavoj a jún z Windows a Apple kompjútorami pozdišo jako štandard přesadživoj. Tak netrebame dženca jenož před kompjútorovým kódom sedač a kožde nadavk kompjútory napísač, ale môžeme za to napísané symbole klikač. Závod Xerox pak nie je z toho převele mil. Jenice lézorové čišťaky je tak práve zvyčný čvedžav.
1: Vieda, vedomosť a vunamakanky.
0: A za niekotrých španijské viesky, za tamných mačí z nás, ktorých majú ešte dženca čin, šmirčin venky nám zase raz uvedomil, kak spiešný čas lieči a so lieta minú.

0: Stört na često štyria džive džesač, staj si mire na cušce na mirčen veclich, tut und spil jule v umysli voj.
1: Nábožné slovo.
0: A netko na rydže je Antonia Ryčcina ze Sulšec.
2: Ľubi pši posluchario. Tyš je Jezus do nebe spil, bych ju ja poštolio ze Sviaty Mariu ve večorne žoli zamkneni. Oni so tam na Cionske horje v Jeruzalime modlachu a čakachu 9 dňu na pokoji čela. Ze šumienjom k siatkam vuliva siat duch sedom darov a napielni apoštov s mudrosťu, rozumom, radu, vedomosťu, silnosťu, pobožnosťu a bohabojosťu. Nitko so strachu zvukmanjeni za svetovú misión a spielnenie Jezusovoho nadavka. Číče a vúčče všetky ľudy, číče ich v mene Otca a Syna a Ducha Sviatého. Trúde so tež nám tak vedie, kaž ja poštovám za zamknenými duriemi. Máme strach, so jako křesťania vúznač a so samo hajmbujeme pred svetom. Nevieme, što máme rečeť, tyž so nás prašeja. Tuž prosíme, pšin siate ducho, pšinč přes mocnú zástupnú prostvu najčištišeje vútrobe Marie, tvoje tak ľubovaneje neveste.
0: Praj Antonia Ryčcina ze Sulšec, venadoku a zamovitosti kulovskeje vosade. A tute je a dalše nábožné svoje a nábožné usuvania namakače na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia. 4 a pół mężczyzny jeszcze, a potem budzę 8.

0: Tajka hara tam čera dre knježiwa nie čera. Jem bie mate na posiedeniu gminskeje rade Worklece, a to ve smečkecach tun raz. A što je při tym wuskočiło, to słyšiče tež išče biehu tute je hodine. Ale nelado na to je tam tež išče dalše noost gymnasiumu, Mateo.
1: To maja šetce tež je noj dybki žrika informacije Vestanoste, a to je Vestanosta Klemens Poldrak sordošu vozviju za dostanje serbska vyša šula Michał Honig 10 euro. V rječe vůbečovania fit do přichoda ščelaka Hit Radio RTL je si kupovaní šopiny z vůdo bylo a 10 euro maja netko za nové tablete. Šula je so na iniciativu starších na vůbečovaní vůbčilíva. A dalše přidatné fengky za tovarstvo menujce za športové tovarstvo Viktoria Worklece, kde je dostalo spichovanie od závoda Sachsen Energie, a to ve vysokosti 1500 euro. Peneze môže napríklad za další equipment užívač. A športové tovarstvo Viktoria Worklece je s tým jedné z dohromady 60 závod Sachsen Energie lica spichuje.
0: Tere, so se to tam nam netko vujasnil, předevšim mi vosobince, dokáž ja som ju v tvojom texte čítala, so sú ty dostali 1000 euro za nové tablete.
1: Hej, tablete, hej, tablete. Je na forma urekovaná, no?
0: Vosom hodin, vosnač.

hudžbnik, spěvar a hudžbny pedagoga z Kočebusa Mario Hes, tobě a Anětko, s čelopostru našim ľubým dźěćom a nučkam.

0: spretač zmeju nedom pokive za vas, ma matiš jen bøskač, kiše policia nie džen atvarijo a džerto.
1: A to v Dobrošecach, tam nas mir male šece utremne džak za tun pokiju potajkim kečbu v Dobrošecach, tam ste tun znate kedy, kiš drohe fota cila nas mir male šece utremne džak za pokiju.
0: A jutze je sobota, a to přeproša kamencu do ladarnje Sv. Moniki, tam zmija džen votorenoch duri, přičimž čas dobiu vězo konkretizovač mes do podnja 10 a při podnju 12 do budže. Smečkecach zmija jutze meje metanje, vod popodnja cvjoch, suda kovia tykanc a naučo pečich potom meja padnje. Mi ve vedro můžete vůžit sjatky tež, co byste se podali do botu. Na botovské bajové noci Srbsko-ludová ansambla nedželu, sobotu a pondželu večer stajně od Džovečich a to při znaté Bismarckové věži, tam co potom zavěš k zbyne. A na žurlu Srbsko-ludová ansambla zče sobotu večer tež přeprošení, tam zaklinča melodie operetu, a to ze serbskej komorny Filharmonijo započatk je na po 8. Jutze, sobotu. Sjatki sveča, kaj škojže leto, v Pieskecach, a to od jutzišeje sobote, od jutzišeje sobote večera hač do pondžele, a po starodavnem vašnju raje na svedenju šport vulku rolu, tu je švo, tu ja tam nedom dvaj koporske turniraj, a to nedželu při poudňu jednačich turnier dorostuch koporských cilků starobnej klasy Modžiny E. A pondželu potom tradicionálny koporský turnier muži, kýž započne so při poudňu jeny. A ja člone o domovinskej skupiny Pančice Kuku, či zmeja dženca kolesovarský vulit, dovoklec, najkrasnejšie vedro však zmeja.

A ještě raz pokiju, když se tam popuču, dobro šetcach nas mě malé šetce z té mobilné pyskač. To jedeš z města von na delňu hoku, nimo z Piato jezora a potom pak nedom napravo nuc, poteky nic nas mě z Giermanio Rudy delní vojezd, klidno běla voda, ale malé šetce.

0: Gregora Klimas, wyszysza iść raz z kulturnymi pokazkami.
1: Serwis.
2: Nie ma szanę do świetki jeszcze nic przejedk, my dajemy wam przegled. Pičku jo trawo, nento pasio z końcne vietro, dovede jo moto velikupanišču pet govim nibijom v regionie jo miastem južo vecenionih, tege kalovje su vetvorili žinca svojo kupanišču, špatnego vietra dla jo su tamta vetvorenje vojan tyžin přesunuvo, ale kupaš mežo šo se vetnenta pšetci vetvautore do petka vecega dviju do sedemich vjaco a konc tyženja a ve feriach južo vecega žasušich. Bošenska noc povesčo, da je okušte leto ta največja produkcija serskega ludovega ansambla, več večjega až do peneželega obšemenijo se stare grožišče opla Bismarckovega torma do raja serskih mitijskih pestavov. Ten razpak s nešetnem čojenim žovo přihod boto a veto, kak megu tomu zajžovaš až zvostne přede se šari tvari fabriku do boto. Všetci do teatra vedmejo se velebocne předprogram, preden raz ustupujo tam Hršebuski žišetce musical z serskiego muziku zastupio ved Siga Pešich vedpodnia a program startuje všetci viaco na povesimich. Na prednom majcu v Vielesach stajali majský bom, ale zapšavem sú to negacinili všetci k svetkam, to se zdania žinca ešte ve ochoze, Walter Rizolc neznajú to jednac.
3: My sme ten bom mema holili, tak až ten gulník nevyžel. Jo, to konia sme mieli zapšegnionek, a potom sme byli prekiali až taký bom, a musel ten ani byť ľažký. A sme mohli jen zľudovať a s ním ješ pen domov. Jo. Tam nebyl žen krán, my sme s tými teckanie, nám zbrojniš, tie mycne, tak šíru gotovali a ste šíru pení ordovalo. Ima šignu na a ste podpěrané z té šíru úplně, jo.
2: Žinca věco vetvokovo na po šestčech stajají světkone bom v ochoze, o to stará se vejsna možina, bom jo 7 a 26 metry úsoky, k tomu přižo pen ještě briaska a svěšiš budu nieželu přidujarské muzice vet zíga žasešech, se vě až se starají o Jezu a píše a zažíši na tvarju skokenský grot. Jedno sledne kraše ešte penio balokoparska sezóna napšadu konc. VfB Kšišo zvážejo se víče do Leak Energiestadiona do Hršebusa ve finálu krajnego pokála. Vo viele popšavom veci nežo obej mústve stese južo za DFB pokál ve všiducej sezóne kvalificirovavej. Rozvia se lece kraše bužo na kuštepad, jase 40 fanov vecakujú. Možošo krašu ale teke sledovaš ve doma v ARD. Zašvicanie jo víče na vo 12. Lubujošo v dujarsku muziku, net ceve žen z najlepšieju dujarskiju muziku doživiošo neželo v grotku, letosne kontest bitujo najlepšie kapave regiona a 8 štundo muziki, to bužo neželo veciga jadnasčech, na javišču petkovem nebijom v grotku, zastup je licha. Nežilo mežašo ešteke do cerkje. Zajča se vie, ale teke v noce. Noc vetvorionih cerkju v Hršebuskem cerkjenem krezu bitujo teke šake serske zaredovanja, jadnu ja oraz uzvignjom. V cerkvi metodistu v Hršebusu krajo spiona kupka Jarobinga pet navidovani Valbogi Vaudžic. Jeje muziku znajošo z filma Plana skronje jej Hanka. Koncert bužo ziga živišich a žasešich viaco. Cerve program namakajošo internetše pet www.ökumene.in-cottbus.de. Jo, a šikne naše pokazky a dalšne informácie namakajú šo na našom internetovom boku pet rbb-online.de/zorben.
0: Jo, a gerajú pšišom viedro sobu.
1: Viedro.
0: Najlepšie wiedro nam zlubiu z lejšojskimi temperaturami. Žinca deje temperatury južo až do 23 gradu stupaš, více až do 27 gradu. Jo, a ve přiducich dniach deje to teke tak vestaš a nedej se padaš. Lejšojske svitky nás vycakujú po takom nepadňo bošenská povieščova noc. Dovede.